0: ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tohle je Rádio Haná.

0: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webu Report.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce Kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webu Report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
1: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
0: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou. Sport. České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
2: Počasí. Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
3: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

berani, únava u vás nemá šanci. Býci, očekávejte vesměs pozitivní vývoj. Blíženci, jako vždycky, chcete být na všechno připravení. Raci, pokud to půjde, část povinností delegujte. Lvi, vy dneska dokážete i nemožné. Pany, ráno ovlivní, jaká bude vaše nálada po celý den. Váhy, prokážete svůj talent a také profesní vědomosti. Štíři, v jakékoliv situaci pomůže humor a smích. Střelci, skoro to vypadá, že zvládnete cokoliv. Kozorozi, hlídejte si emoce a vyhnete se tak problémům. Vodnáři, vaše energie možná trochu kolísá, radši zpomalte. A co my ryby? Chladivá rosa nás prý probere líp než silná káva.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Jsme Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky

0: podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
3: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, únava u vás nemá šanci. Býci, očekávejte vesměs pozitivní vývoj. Blíženci, jako vždycky, chcete být na všechno připravení. Raci, pokud to půjde, část povinností delegujte. Lvi, vy dneska dokážete i nemožné. Pany, ráno ovlivní, jaká bude vaše nálada po celý den. Váhy, prokážete svůj talent a také profesní vědomosti. Štíři, v jakékoliv situaci pomůže humor a smích. Střelci, skoro to vypadá, že zvládnete cokoliv. Kozorozi, hlídejte si emoce a vyhnete se tak problémům. Vodnáři, vaše energie možná trochu kolísá, radši zpomalte. A co my ryby? Chladivá rosa nás prý probere líp než silná káva.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.

0: 14. června. Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
4: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské

0: Koukejte mezi 9. a 10.
1: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
1: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
1: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
1: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Rádio Haná.
1: Přejeme

0: Je tady polovina pracovního týdne, vy nejste sami. Dobré ráno, přeje Radio Hana.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Tohle je náš playlist. V polovině pracovního týdne po šesté, Ace of Base, Neil Horan. U mikrofonu bude také kapela Soza. A teď vysíláme nové zprávy pro váš lepší přehled, je 5.58.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webu Report.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o Fabrice na webu Report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
6: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
5: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou.
3: Sport.
5: České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
3: Počasí.
7: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přeháňky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
3: Doprava.
8: V Olomouci odstartovala druhá etapa opravy Axamitovy ulice. Pracuje se tady už od konce dubna a hotovo má být 22. června. Stejný den končí taky uzavírky na Šafaříkově, Řezníčkově a Fignerově ulici, kde probíhá rekonstrukce plynu. Jinak o začátku června je uzavřená taky cesta z Holešova na obec Rymice. Pracovat se tu bude do 10. července a projede zde pouze linkový bus. Šťastnou cestu!
3: Rádio Hana.

6 hodin 8 minut a ti dnešek přinese co nejvíce důvodů k úsměvu, přeje celá naše rádiová parta. Jsme vaše Hana a přejeme dokonalý 10. červnový den, který se v roce 1942 černým písmem zapisuje do českých dějin. Víte, co se tehdy stalo? Odpověď v našem kalendáři už po čtvrtý.

0: polovině pracovního týdne hrajeme přesně podle vašeho gusta a posloucháte Radio Hana. Dobré ráno. Faktem je, že suchou nohou se dneska do práce dostanou jenom ti, co mají home office, nebo ti, kteří rovnou přijedou autem z garáže domácí do garáže firemní. Dneska na Moravě pod mrakem, deštěvo ochlazení na zhruba 16 stupňů Celsia. Více o počasí taky o ranní dopravě na Hané před půl sedmou. Na vašem Radio Hana už za chvilku zaspívají Belinda Carlisle nebo Neil Horan a teď v 6 hodin 16 minut pro vás máme zajímavé střípky dnešních výročí.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 10. června a svátek slaví každá Gita a Margita. Dnes si připomínáme tak smutné výročí. V roce 1942 nacisté vypalují obec Lidice. Jedno z nejsmutnějších míst našich dějin, na které nesmíme zapomínat.
2: Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, barbarsky zpustošil a srovnal se zemí.
0: Narozeniny slaví klavírista Petr Malásek a zpěvá Pačka Marcela Holanová, ta má dokonce půlku latých 75. Gratulujeme. A 10. červen je také den ledového čaje. S ledovým klidem a chutí si užijte další den s námi. Hezkou středu.
1: Radio Hana, kalendárium.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Lodžie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, před okenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater

0: až do 16. června. Kaufland.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Radio Hana. Nejlepší

Radiohna hraje, Radiohna probouzí, Radiohna baví a Radiohna i zachraňuje životy. Na studiové lince Radiohna se po 6:30 objeví mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, se kterou zjistíme, jak správně postupovat, když se někdo kolem nás začne dusit. No, snad to nikdy nepoužijeme, ale vědět to určitě musíme. Teď je

0: a dešťovka. Celý den má být oblačný anebo zatažený, deštivý a teploty do 17 stupňů Celsia. Doprava. Středeční ráno s deštěm a s policejními hlídkami. Víme, jak se jezdí tady. Na silnicích pozor na kaluže. Nikdy nevíte, jestli jsou hluboké 5 centiáků, anebo připomínají menší rybník. A chodci na zastávce neplánovanou sprchu určitě neocení. Tak k sobě buďme během deštivého rána ohleduplní. V Olomouci, ve Svitavách, také ve Valmezu teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami na moravských cestách. Viděli jsme je na 12. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Brodkem a měří taky na výjezdu z hranic na Opatovice, kousek za Teplicemi. Brzda střídá plyn a s námi jste za volantem in.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: Záruku svých oblíbených ranních hitů máte u nás na Rádiu Hana. Kolikrát jste dneska ráno, přátelé, kamarádi, naše rádiová rodina, odložili budík? Přiznejte se. My se vás na to na Hané zeptáme už po 6:45. Zjistíme, kolik lidí to taky dělá, jak na to reaguje naše tělo a poradíme tip, díky kterému už budík ráno neposunete ani jednou. Tak buďte u toho, zasilte si naše další ranní hity. Chystá se na vás Robbie Williams, také Billy Joel. A teď 6:07 opět potvrdíme, že jsme rádio, které baví, které hraje a které taky pomáhá.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Já nemůžu dýchat. Pomoc, já se dusím. Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
2: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je

0: vodky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
4: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební.

Dobré srdeční ráno, doma i při práci hrají vaši Hanáci, 4 minuty po 6:45. Přiznejte se, přátelé, kolikrát jste dneska ráno odložili budík. Jednou, dvakrát nebo i víckrát? Takhle nejste sami. Já jsem dneska odkládal jednou. Podle mezinárodního výzkumu používá tlačítko odložení budíku více než polovina lidí. A někteří ho mačkají doslova každé ráno. A znáte ten pocit, kdy budík zazvoní po 10 minutách a vy jste ještě rozlámanější než předtím? Ono je to tím, že tělo se nám znovu pokoušelo usnout a to kruté probuzení na začátku toho dalšího spánkového cyklu, to je prostě skoro vražda. To se potom stává mnohem obtížněji. Takže jaká je naše rada pro krásnější rána? Velmi jednoduchá. Nastavte si jako budík naše rádio. Protože poslech Hané, ten se odkládat jednoduše nedá. Máme pravdu? Tady je Evangelia.

0: Společně rozehráváme nový den na fotbalové mistrovství světa už klepe na dveře. Po 7. hodině se proto spolu na vlnách Rádia Haná představíme top 10 druhů televizních fanoušků.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Schválně, jestli se mezi nimi najdete a budeme hrát hit za hitem na Hané.

0: Vracíme se s Peřinou, spolštářem z postelí a vítáme nový den. Je 6 hodin, 56 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Je středa 10. června. Požár solárních panelů. V Lutíně na Olomoucku včera odpoledne hořely fotovoltaické panely na střeše rodinného domu. Požár způsobil škodu 8 milionů korun. Nikdo se naštěstí nezranil. Příčina požáru je dál v šetření.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Konec jedné éry v Přerově. Kazeto po necelém století končí s výrobou kufrů. Přerovská společnost Kazeto na jaře ukončila tradiční výrobu lepenkových kufrů a krabic, kterou se zabývala od 30. let minulého století. Kvůli slábnoucí poptávce o práci tam nyní přišlo 10 z posledních 15 zaměstnanců, píše o tom ČTK. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionu korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
2: Sport.
4: Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně a vicemistr světa na trati 10 kilometrů uspěl v hlasování sportovců a Českého olympijského výboru.
5: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě vícenější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali. Asi ty první medaile na to mistrovství se, jakož to byl nějaký první cenej kok, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je toho.
4: Dodal k ocenění rychlobruslař Metoděj Jílek.
2: Počasí.
0: Úžehy, úpaly nebo spálená ramena, to dnes nehrozí. Víme, jak bude, celý den má být oblačný anebo zatažený deštivý s teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv, Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Středeční ráno s deštěm a s policejními hlídkami. Víme, jak se jezdí tady. Na silnicích pozor na kaluže. Nikdy nevíte, jestli jsou hluboké 5 centiáků, anebo připomínají menší rybník. A chodci na zastávce neplánovanou sprchu určitě neocení. Tak k sobě buďme během deštivého rána ohleduplní. V Olomouci, ve Svitavách, také ve Valmezu teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami na moravských cestách. Viděli jsme je na 12. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov za Brodkem a měří taky na výjezdu z Hranic na Opatovice, kousek za Teplicemi. Brzda střídá plyn a s námi jste za volantem in.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
7: Hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a

0: Fotbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: 57 hodin 8 minut, posloucháte své fotbalové rádio Haná, ranní topku, kličkujeme mezi hity, přihráváme zprávy, svádíme nelítostný souboj s nudou, která u nás nehrozí, a z hudební střídačky za vámi ve středu 10. června skáče hit za hitem. Za chvilku Mandraže, také Alf Harben, čeká nás také penaltový horoskopový rozstřel, už po čtvrt na 8. A tak pro vás máme top 10 gaučových fanoušků, protože samozřejmě mistrovství světové fotbale je před námi, startuje už zítra a myslíme si, že je velká šance, že jedním z těchto fanoušků budete i vy. Ti fanoušci mají svoje speciální pojmenování. Jdeme na to.
1: Fanoušek Nervák.
2: Ježišmarja!

0: odkopni to!
1: Fanoušek, sáskař.
0: Mně je jedno, kdo vyhraje. Já potřebuju ještě jeden roh.
1: Fanoušek optimista.
0: Ne, děcka, když dáme 3 góly za 5 minut, tak ještě postoupíme.
1: Fanoušek jasnovidec.
0: Jsem to říkal, že dostaneme gól, ale mě nikdo neposlouchá.
1: Fanoušek trenér.
2: Hej, toho nestřídej, to je strašný šmatlák.
1: Fanoušek konspirátor.
0: To je domluvený, to já poznám, domluvili se.
1: Fanoušek rozhodčí.
0: Jestli tohle není penalta, tak já jsem bagr.
1: Fanoušek pověrčivec.
0: Ne, musím na gauči sedět vlevo, minule jsme vyhráli.
1: Fanoušek žrout.
3: Dali jsme gol, super, hurá, 3x nazdar, podej čipsy.
1: Fanoušek amatér.
0: To a ten Tonda Panenka, ten ještě hraje?

0: My tady na Hané víme, že neexistuje špatné počasí, jenom špatné oblečení. Buďte s rádem, Haná, vítání v novém dni, který bude na ryčníky, na pláštěnky a u těch nejmenších dětí taky na kumáky, aby mohly probíhat na chodníku kalužemi. Vždyť co může být větší zábava, než cákat v gumákách všude kolem. Dneska pod mrakem deštivo, teploty kolem 16 stupňů Celsia. S námi víte o všem podstatném. Je 7 hodin, 15 a půl minuty. Na rádiu Haná se na vás těší Sophie Ellis Baxter. Před půl osmou samozřejmě další aktuální novinky z naší dopravní centrály. A teď horoskopy s Martinou.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, únava u vás nemá šanci. Býci, očekávejte vesměs pozitivní vývoj. Blíženci, jako vždycky, chcete být na všechno připravení. Raci, pokud to půjde, část povinností delegujte. Lvi, vy dneska dokážete i nemožné. Pany, ráno ovlivní, jaká bude vaše nálada po celý den. Váhy, prokážete svůj talent a také profesní vědomosti. Štíři, v jakékoliv situaci pomůže humor a smích. Střelci, skoro to vypadá, že zvládnete cokoliv. Kozorozi, hlídejte si emoce a vyhnete se tak problémům. Vodnáři, vaše energie možná trochu kolísá, radši zpomalte. A co my ryby? Chladivá rosa nás prý probere líp než silná káva.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Haná.cz a naši mobilní apku.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
10: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
12: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
19: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
20: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
21: Tady je Radio.

0: hrdinové nejsou někde v komiksech nebo na filmových plátnech, ale právě teď sedí v autech, v autobusech, v kuchyních, v kancelářích, sedí v dílnách a zvládají každodenní ranní maraton. Jste to právě vy, děkujeme, že vás máme u sebe také ve středu 10. června. Už zítra začíná fotbalový šampionát a v našem sportovním speciálu si s námi po půl osmé zavysílá komentátor Míra Bosák. Toho v pátek ráno čeká nelehká komentátorská směna a poměrně velká výzva. O čem přesně je řeč, to uslyšíte na rádiu Haná za chvilku. Teď počasí a ranní doprava pro vás. Ranní teploty na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku, také na Kojetínsku nebo Bruntálsku mezi 13 a 15 stupni. Celý den má být oblačný anebo zatažený, poměrně deštivý, s teplotními maximy do 17 stupňů Celsia. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, když prší a je pod mrakem. Motorkářů a cyklistů je na cestách samozřejmě méně, ale ti, co vyjedou, mohou být hůře vidět. Tak za volantem proto buďme dnes ještě obezřetnější. Klasické 10 až 15 minutové zdržení nabereme v olomouckém provozu, na Lipenské, na Kosmonautů, také na Chvalkovické ulici a policie teď dohlíží na provoz na D1 u Přerova. Jedeme s vámi a přejeme dobré ráno.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle milujeme, 6 minut po půl 8, tento zpěvák si říká Šebuzi, ve středu ráno nám na Hané posílá svůj bar song. Těžko říct, jestli bude nějaký sport bar otevřený v pátek ráno, kdy naši hráči po 20 letech odehrají první zápas na mistrovství světa. Na každý pát bude u toho i dnešní další ranní host Rádia Hané.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Fotbalový speciál s námi vysílá také dlouholetý fotbalový komentátor Míra Bosák, který si páteční budíček nařídí na velmi brzkou a nemilosrdnou hodinu. Proti Jižní Koreji úvodní zápas na šampionátu hrajeme už od 4 ráno našeho času. Jaromíre, jak se na toto utkání připravujete?
2: Když mě čeká zápas České republiky s Koreou, tak si vemte, že když jsem si dělal přípravu, tak vám najednou vyleze, že tam budete mít, jestli se nepletu, 6 kimů, 4 hráči jménem Lí a pak tak nějaký Hwangi. Tohle všechno zvládnout ve chvíli, kdy jste některé z těch hráčů nikdy neviděl, tak to přece jenom chce nějaký ten sit flash a nějakou tu práci.
0: On si někdo může říct, no tak co, když zaměníte Kima za Kima, nikdo to nepozná.
2: Jenže to profesionální čest nedovolí.
0: Přiznává profík každým coulem komentátor Jaromír Bosák ve svém podcastu Pumlíč a dnes vysílá s námi náš fotbalový speciál. Nejlepší fotbalové info pro vás máme každý den. Šampionát začíná už zítra a my máme naše sportovní zpravodaje naprosto všude.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: Poslouchejte, užívejte.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
11: Veď predsa že sa radovať smiem.
10: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
12: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
10: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Celine Dion, jo, tohle my můžeme. Posloucháte Radio Haná, náš nejlepší hudební výběr. Přejeme, ať držek přinese co nejvíce důvodů k úsměvu. Jsme vaše rádiová rodina, vaše rádiová parta, jsme Radio Haná. No a doufejme, že držek bude mnohem veselější než v roce 1942, který se do naší historie zapsal černým písmem 10. června 1942 na cestě vypalují obec Lidice. Jedno z nejsmutnějších míst našich dějin, na které rozhodně nesmíme ani dneska zapomínat. Teď je 7 hodin a 50 minut, v dalších zprávách Rádia Haná před 8 hodinou se ponoříme ještě hlouběji do naší historie. V Litovli se chystají opravy mostu za 16. století. Co, kde, kdy, jak, proč, my to samozřejmě všechno víme. Poslouchejte dál zprávy za chvíli.
1: Rádio Haná.
2: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Haná vždy 5 minut před celou.

0: čtvrtek ráno, pátek ráno, v pondělí nebo v úterý, kdykoliv chcete, jsme tady pro vás. Konkrétně dneska polovina pracovního týdne. Našli jste si svůj ranní hudební komfort a zpíváte si s rádiem Hana. Přátelé, kolikrát se dneska odložili budík? My se vás na to na Hané zeptáme po 8 hodině, zjistíme, kolik lidí to taky dělá, jak na to reaguje naše tělo. Poradíme tip, díky kterému už budík neposunete příště ani jednou.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další hity odkládat nebudeme, pustíme je hned po zprávách na vlnách rádia Hana. Brian, Ava Max. Věnovat se nám bude kapela hodiny. A teď aktuální zprávy s Tomášem Gottwaldem, dřív než ostatní v 7.56.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy rádia Hana.
5: Posloucháte zprávy. Je středa, 10. června. Terčem vandalů je restaurace Terasa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatele poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli. Rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
3: Sport.
5: České fotbalistky prohrály poslední zápas skupiny B kvalifikace o mistrovství světa ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili 2. místo. Kvůli prohře budou mít papírově těžšího soupeře pro play-off a unikl jim postup do elitní skupiny.
3: Počasí.
0: Proč je deštivé počasí super? Protože na zahradě poroste tráva, v záhoncích kytky a v lesích se bude dařit houbám. Připravte košíky. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 14 a 17 stupni. Má být deštivo a oblačno nebo zataženo.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, když prší a je pod mrakem. Motorkářů a cyklistů je na cestách samozřejmě méně, ale ti, co vyjedou, mohou být hůře vidět. Tak za volantem proto buďme dnes ještě obezřetnější. Klasické 10 až 15 minutové zdržení nabereme v olomouckém provozu, na Lipenské, na Kosmonautů, také na Chvalkovické ulici a policie teď dohlíží na provoz na D1 u Přerova. Jedeme s vámi a přejeme dobré ráno.
3: Rádio Hana.

Dobré ráno, doma i při práci hrají vám Hanáci, posloucháte naši ranní topku, 8 hodin, 5 minut, přátelé. Přiznejte se, kolikrát jste to dneska ráno udělali? Kolikrát jste dneska odložili budík? Jednou, dvakrát, nebo i víckrát? Nejste sami? Podle mezinárodního výzkumu používá tlačítko odložení budíku více než polovina lidí. A někteří to dělají skutečně každé ráno, takže taky možná znáte ten pocit, kdy budík zazvoní po 10 minutách a vy jste ještě rozlámanější než předtím. Říkáte si, čím to je? No vlastně odpověď je velmi jednoduchá. Je to tím, že tělo se znovu pokoušelo usnout, znovu začínalo ten cyklus a kruté probuzení na začátku tohoto cyklu po těch 10 minutách, kdy ten budík zase zazvoní, to je skoro vražda. Takže jaká je naše rada pro krásnější rána? Dobře poslouchejte. Nastavte si jako budík naše rádio, protože poslech Hané, ten se jednoduše odkládat nedá. Máme pravdu?

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro

0: cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
1: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Rádio Haná.
2: Ráno je.

0: CZ.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné

Ingrid, tu je z Futu, Radio Haná hraje, Radio Haná probouzí, Radio Haná baví a Radio Haná taky zachraňuje životy. Na studiové lince Radio Haná se už po 9:30 objeví mluvčí zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, se kterou zjistíme, jak správně postupovat, když se někdo kolem nás začne

je teď nadále mezi 13 a 16 stupni. Zahrádkářům dneska do barelu nateče nová dešťovka. Celý den má být oblačný nebo zatažený, deštivý a teploty do 17 stupňů Celsia. Doprava. Na mokrých silnicích, bouračky v Olomouci, také v Kroměříži a policie hlídkuje v Přerově nebo na Zlínsku. Víme, jak se jezdí tady. Ve středu na silnicích bacha na kaluže. Nikdy nevíte, jestli jsou hluboké 5 cm nebo jestli připomínají menší rybník. A chodci třeba na zastávce neplánovanou sprchu od vašich pneumatik určitě neocení. U kaluží opatrně buďme k sobě během deštivého dne ohleduplní na cestách i na chodnících. V Olomouci nehoda na Janského ulici. V Kroměříži narazilo auto do dopravního značení na ulici Francouzská za velkoformáty a policie teď pomáhá a chrání v Přerově u Emosu na Lipnické nebo mezi Frištákem a Zlínem. Brzda střídá plyn, s námi jste za volantem in. Rádio Hana.

0: společně rozehráváme nový den fotbalové mistrovství světa, už klepe na dveře. My za chvilku představíme na rádiu Haná top 10 druhů fanoušků. Já si myslím, že se mezi nimi 100% najdete, že i vy budete jedním z těch fanoušků. Tak máme 5 minut po půl deváté, pojďme se podívat za dnešním slibovaným ranním hostem. Poslech rádia Haná v dalších zhruba 90 vteřinách může zachránit život.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
0: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky samozřejmě.

0: tělo jsou u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: reflektivní odstín jedinečný povrch nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
2: Nebojte se.
1: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
13: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
14: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Rádio Hana.
19: Nejlepší

0: Všechny hudební cesty vedou sem za vámi do vysílání Radio Hana 8:45. Posloucháte své fotbalové Radio Hana, mistrovství světa startuje už zítra. My kličkujeme celé ráno mezi hity, přihráváme zprávy, svádíme nelítostný souboj s nudou, ta u nás nehrozí. Z hudební střídačky za vámi ve středu 10. června skáče hit za hitem. Za chvilku Ronan Keaton, také Bananarama. A právě teď 8:45 si vás taky dovolíme pozvat do procházky pamětí. Naše vzpomínková show začne samozřejmě po 9. hodině. Bude to takový speciální penaltový vzpomínkový rozstřel. Zaměříme se na leta 80. A tu fotbalovou tématiku držíme i právě teď, v těch nejbližších vteřinách. Protože jsme slíbili, že si představíme top 10 typů gaučových fanoušků. Jak se jim říká, jak je poznáme a co u televize dělají? No takhle, je velká šance, že se mezi nimi najdete i vy. Jdeme na to.
1: Fanoušek nervák.
2: Ježišmarja, odkopni to, odkopni to, odkopni to!
1: Fanoušek sáskař.
3: Mně je jedno, kdo vyhraje, já potřebuju ještě jeden roh.
1: Fanoušek optimista.
3: Ne, děcka, když dáme 3 góly za 5 minut, tak ještě postoupíme.
1: Fanoušek jasnovidec.
2: Jsem to říkal, že dostaneme gól, ale mě nikdo neposlouchá.
1: Fanoušek trenér.
4: Hej, toho nestřídej, teď to je strašný šmatlák.
1: Fanoušek konspirátor.
2: To je domluvený, to já poznám, domluvili se.
1: Fanoušek rozhodčí.
2: Jestli tohle není penalta, tak já jsem bagr.
1: Fanoušek pověrčivec.
3: Musím na gauči sedět vlevo, minule jsme vyhráli.
1: Fanoušek žrout.
5: Dali jsme gol, super, hurá, třikrát nazdar, podej čipsy.
1: Fanoušek amatér.
3: To a ten Tonda Panenka, ten ještě hraje?

0: Neexistuje špatné počasí, jenom špatné oblečení. Buďte s rádiem Hana, vítání v novém dni. Ten bude na deštníky, na pláštěnky, u nejmenších dětí taky na kumáky, aby mohli probíhat kalužemi. Vždyť co může být větší zábava, než sákat po chodníku všude kolem. Dneska pod mrakem a taky deštivo. Samozřejmě také kompletní meteo předpověď jsme pro vás měli v ranní topce rádia Hana dnes mezi 6 a 9 hodinou. Představili jsme si 10 typů fanoušků na fotbalovém šampionátu. Ten startuje už zítra. Vysílal s námi jednak sportovní komentátor Míra Bosák, také mluvčí olomoucké záchranky, anebo jsme probírali odkládání ranních budíků. Co odložit v žádném případě nelze, ani to odkládat nechceme, to je procházka pamětí.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Vaše vzpomínková show Rádia Hana se dneska po 9. hodině ocitne v 80. Dáme si Bon Joviho, taky Zvonky štěstí.
2: Zvonky štěstí, já slyším dát se snít a hrát.
0: A pro štěstí během vašeho dne Madonna. Máme velké štěstí, že vás máme u sebe, přejeme hezké, teď už dopoledne je 8.56.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
4: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Posloucháte zprávy? Řidiči v Olomouci, nezapomeňme na dopravní předpisy. Strážníci hlásí, že to dnes budou kontrolovat na 5 ulicích ve městě. Městská policie Olomouc bude hlídat rychlost na ulicích U Cihelny, Jelemnického, Hněvotínská, Junácká a Brněnská.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Pokračuje modernizace dělnického domu v Blansku. V kulturním domě města přichází na řadu rekonstrukce elektroinstalace. Budova se dočká i menších stavebních úprav. Hotovo bude na konci letních prázdnin, informuje web Blanska. Brno míří na ISS. Brněnští vědci chystají pro českou misi na mezinárodní vesmírnou stanici unikátní experimenty. Na ISS by je měl dostat astronaut Aleš Svoboda, jehož let do vesmíru je v plánu příští rok. Mezi vesmírnými pokusy je například tričko předpovídající stresovou reakci, dále jde o mikroskopické roboty, kteří čistí těžko dostupná místa, i experiment zkoumající imunitu. Připravili je vědci z brněnských vysokých škol, informuje ČT. Na elektrokole pozor, roste počet nehod s cyklisty na elektrokolech. Loni se meziročně zvýšil o 35%. Policie v Česku zaznamenala 867 těchto nehod, o rok dříve 641.
6: Je důležité znát limity toho elektrokola, umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu. I když nejsem třeba držitelem toho řidičského oprávnění, jsem povinen znát pravidla silničního provozu, řídit se s nimi a respektovat je.
5: Radí za dopravní policii Jana Pelešková.
4: Sport.
5: Béčko fotbalové Sigmy Olomouc má před sebou poslední utkání v sezóně Moravskoslezské fotbalové ligy. Zápas 32. kola Hanáci odehrají doma v Olomouci na druhém hřišti Androva stadionu. Od 16 hodin vyzvou již jistého vítěze soutěže Třinec.
4: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i ve středu.
4: Počasí.
0: Úžehy, úpaly nebo spálená ramena, to dnes nehrozí. Víme, jak bude, celý den má být oblačný anebo zatažený, deštivý, s teplotami mezi 14 a 17 stupni Celsia.
7: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
4: Doprava.
0: Na mokrých silnicích, bouračky v Olomouci, také v Kroměříži a policie hlídkuje v Přerově nebo na Zlínsku. Víme, jak se jezdí tady. Ve středu na silnicích bacha na kaluže. Nikdy nevíte, jestli jsou hluboké 5 cm nebo jestli připomínají menší rybník. A chodci třeba na zastávce neplánovanou sprchu od vašich pneumatik určitě neocení. U kaluží opatrně buďme k sobě během deštivého dne, ohleduplní na cestách i na chodnících. V Olomouci nehoda na Janského ulici. V Kroměříži narazilo auto do dopravního značení na ulici Francouzské. Rakouska za velkoformáty a policie teď pomáhá a chrání v Přerově u Emosu na Lipnické nebo mezi Frištákem a Zlínem. Brzda střídá plyn, s námi jste za volantem in.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
2: Hodina mezi 9. a 10. bude plná 80. Zahrajeme si kultovní Tetris a možná už slyšíte to cinkání. To jsou zvonky štěstí, které u nás dneska mají své čestné místo v našem středečním playlistu. Tahle klasika tehdy spojila malou Darinku a velkého Karla. Tady je Procházka pamětí. Pro vás, pro štěstí.
0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.

0: pro vás a pro štěstí v procházce pamětí.
1: Zvonky štěstí, já slyším zpívat v každém.
0: Karel Gota, Dara Lulins, dnes 80. léta, my si debužírujeme na skvělých hudebních chodech. To nejlepší z 80. za chvilku Alphaville, taky Madonna, aha, či Queenie, nebo teď Laura Branigan, ze kterého roku je její Self Control. My jsme

0: Tohle je doslova další hudební dílek, který perfektně zapadá do 80-kové vzpomínkové show, kterou právě posloucháte, Procházka paměti Rádia Haná s vámi. Za námi Alphaville, jejich tajemná zasněná lehce melancholická věc, jmenuje se Sounds Like a Melody. A víte, co je na tomhle tom zajímavé? Že tento hit je stejně starý jako jedna z nejslavnějších her všech dob. Vzpomínáte si na padající kostičky, sloupečky, čtverečky a nekonečné skládání? Ten cíl je jednoduchý v té hře. Poskládat řadu, uvolnit místo a skládat dál a dál a dál a dál a dál. Tak to je Tetris, jenomže otázka zní, dá se Tetris vůbec dohrát? On jeden tábor hráčů říká, že ano, druhý tábor hráčů říká, že ne. A kdo má pravdu, zjistíme v Procházce paměti Rádia Haná už po 9:30. Co myslíte, dá se Tetris dohrát? Celou hodinu se vracíme do roku, kdy vzniká Tetris a Madonna vydává svůj legendární megahit Like a Virgin. Osmdesátky jsou zpátky a vy už víte, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
3: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefy.

0: 6,90 až do 16. června. Kaufland.
1: TANA Oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. TANA Oční klinika CZ.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled. Láska
5: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.

0: Sázíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
0: Rádio Hana, procházka pamětí.
6: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Madonna. 80 procházka pamětí Rádia Haná. Jsme tady všichni pro vás. Zdraví vás celé studio Rádia Haná, celá redakce, také naše celá budova. My všichni děláme všechno pro to, abyste měli krásné středeční dopoledne. Tyhle hity, které si hrajeme v hodině mezi 9 a 10, mají společné to, že ani po letech nestratili nic na své kráse. A všechny jsou z jednoho roku. Pokračovat budeme už po rychlé dopravě.
1: Doprava.
0: Zdravíme za volanty, středeční dopoledne na moravských cestách bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Policie měří v Olomouci na Velkomoravské Ušelky, také na Krapkově ulici u parku. Další hlídka na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic nebo kousek za Olomoucí mezi Chomoutovem a Štěpánovem. Jeďte s námi a bez pokut.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.
1: Procházka pamětí.
3: Milujeme osmdesátky.

0: Radio Hana. Do procházky paměti Rádia Hana skládáme hit za hitem z jednoho roku, Queenie. Ve půl desátou jsme přidali další důležitou nápovědu. Vracíme se do roku, kdy v červnu vychází legendární hra. To je ona. Myslím si, že právě teď úplně všichni poznáváme Tetris, vzpomínáme na padající kostky, na sloupečky, na to nekonečné skládání. No a taky máme jednu otázku, která rozděluje hráče už desítky let. Dá se Tetris dohrát? Ano nebo ne? No, překvapivě ano i ne. Záleží na tom, kterou verzi hrajete, protože ty starší verze, ty byly prakticky nekonečné, tam se ty kostičky pořád generovaly, ale slavný klasik Tetris z druhé poloviny 80., ve kterém se pořád pořádají turnaje, ten se skutečně dohrát dá. My jsme ale naši dnešní vzpomínkovou hru ještě nedohráli. Podle všech nápověd máte poznat rok, do kterého se vracíme. V červnu vychází Tetris, Gazebo posílá do hitparád své I Like Chopin. I tohle si budeme zpívat už za chvilku. Tak schválně, který rok se dneska spolu snažíme složit jako Tetris?
1: Rádio Hana a procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice s pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
2: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Rádio Hana, procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
0: Milujeme osmdesátky.
2: I never meant

0: Plnými roušky si užíváme 80-kovou vzpomínkovou show Procházku paměti Rádia Haná. Tohle se musí prožít naplno. Prince Purple Rain. To se dneska hodí tento hit nad Moravou, zataženo, deštivo, větrno. A je to super, protože alespoň se o něch 99 balonků rozletí do širého světa. Tak jdeme na to, přátelé. Nena, 99 Luftballon a poslední nápověda dnešní Procházky paměti. Do kterého roku se vracíme, co myslíte?
1: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok 1984.

0: Rádio Hraná procházka pamětí 99 balonků a ne na to nejlepší z jednoho roku v naší vzpomínkové show. Kvítko už ve vysílání, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny, Nena a to nejlepší z 80. let, procházka pamětí a dneska taky úžasná vzpomínka na jednu počítačovou hru, která se třeba ale k nám dostala, třeba za mě to bylo až v 90. Já si to třeba v 80. vůbec tohle nepamatuju.
0: Máš naprostou pravdu, já si vzpomínám, že tehdy u babičky, u dědečka jsem to taky hrál na takové vlastně jako malé, když to řeknu, kapesní herní konzoli, Tetris. Tetris nás naučili, že problémy se hromadí a úspěchy mizí.
1: Ano, ano, když ty kostičky jako jedou, no. Jako hromada kostiček, vypadá to moc hezky, ale je to vlastně špatně, ale když ty kostičky zmizí, tak to je ten úspěch. Takže kdo to zná, ten princip Tetris, tak ví.
0: Mě by zajímalo, my jsme se právě dneska s našimi posluchači věnovali taky tomu, jestli se Tetris hrá jako taková skládačka, jestli se to dá dohrát, anebo jestli je to nekonečno. Co si o tom myslíš ty?
1: Tak já si hlavně myslím, a všichni mi to potvrdíte, že Tetris 100% dohrál Chuck Norris.
0: No takhle, ale já si myslím, že Chuck Norris hrál tu první verzi z těch 80. My se právě dneska vracíme do roku, kdy je na světě úplně první verze Tetris. Takhle, ta se oficiálně dohrát nedá. Kromě Chucka Norrise, ten byl schopný to dohrát.
1: Tam ale potom.
0: A potom v druhé polovině 80. let vlastně potom vzniklo něco, co se jmenuje Classic Tetris a do dneška se v tom pořádají herní turnaje. A my jsme si řekli, že tohle to se dohrát de facto skutečně dá, takže ano.
1: Vlastně je pravda, že někdy 2 roky zpátky, a to byla velká jako věc, že se o tom hodně mluvilo, že jakýsi 13-letý chlapec jako první na světě, hned po Chuckovi Norrisovi, dohrál Tetris až do konce. Takže jako jde to.
0: My jsme dohráli naši vzpomínkovou hru Procházku pamětí dneska to nejlepší a složili jsme se do kterého roku?
1: 1984. Hit za hitem. Hit
0: za hitem. Tohle už jsou další hudební kostičky do naší hudební mozaiky po 10. hodině ve vysílání Rádia Hana Zomber s Marťou Kapela tým.
1: A když je někdy nekonečný ten Tetris, bude i nekonečný příběh.
0: Dopoledne plném úsměvu, Marťa a teď Tomáš Gottwald, další zprávy v 9.56.
2: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Olomoučtí hokejisté si zahrají fotbal, na závěr suché přípravy kohouti po roce vyběhnou na trávník. Již po 8. se představí v Olomouci na stadionu FC Sigma Hodolany. Oblíbená sportovní akce je v plánu zítra. Sportovní odpoledne v Hodolanech nabídne hned 2 zápasy. Ve čtvrtek v 16 hodin poměří síly mládežnické týmy a duel domácího Ačka Sigmy Hodolany proti extraligovým olomouckým kohoutům odstartuje v 17.30. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionu korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga. Sport. Sledujeme boj o Stanley Cup. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali v noci na dnešek zápasovou sérii na 2-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
0: Počasí. Proč je deštivé počasí super? Protože na zahradě poroste tráva, v záhoncích kytky a v lesích se bude dařit houbám. Připravte košíky. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 14 a 17 stupni. Má být deštivo a oblačno nebo zataženo.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport.cz.
3: Doprava.
0: Zdravíme za volanty, středeční dopoledne na moravských cestách bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Policie měří v Olomouci na Velkomoravské Ušelky, také na Krapkově ulici u parku. Další hlídka na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic nebo kousek za Olomoucí mezi Chomoutovem a Štěpánovem. Jeďte s námi a bez pokut.
3: Rádio Hana.

0: hlavní hudební výběr. Samozřejmě, že taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Určitě ještě v téhleté hodině vás třeba vytáhneme na Dona Juana nebo na uničovské kulturní léto. Tak rozhodně poslouchejte dál a středu si s námi užívejte v plné parádě.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
6: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a

0: Olomouc Horní Lán, váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Mm, čer-

0: držíme zakázky v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.
2: Rádio Hana. Aha.

0: tak tohle je nahané zpěvák Miraj Navrátil. Na konci května se stal poprvé otcem. Mají chlapečka, určitě to andílek a jmenuje se Jonatán. S rádiem Hana vždycky máte ten nejlepší hudební výběr a taky tu nejlepší zábavu. Olomoucké divadlo Tramtárie už dneska zve na divácký hit o mužích, ženách a svádění. Je to romantická komedie Don Juan v New Yorku. Mimochodem zítra, to znamená ve čtvrtek, taky začíná uničovské kulturní léto. Od nás už víte, že na úvod tady zažijeme naprosto luxusní dvojkoncert, protože tady zahraje kapela No Name a taky legendární Olympic. A zítra, to znamená ve čtvrtek, ještě zahajujeme dvě výstavy v arcibiskupském zámku Kroměříž. Bude to ve druhém patře, tam, kde je obrazárna a knihovna. Ta jedna výstava sleduje vývoj zpodobnění lidského těla od antiky až po současnost a ta druhá zase zachycuje proměny italské architektury. Olomouc, Uničov, Kroměříž, i tady je s vámi Rádio Hana, jako doma.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: 13. června ožijí Smetanovy sady v Prostějově akcí s názvem Prostě piknik komunitní snídaně. Od 9 do 12 hodin se prostor kolem altánu u hradeb promění v místo sousedských setkání, dobrého jídla, hudby a pohodové atmosféry. Primátora města Prostějova Františka Jury se ptáme, co si pod pojmem komunitní snídaně mohou lidé představit.
1: Je to vlastně velmi jednoduché. Přijdete do parku, vezmete si deku, sednete si s rodinou nebo s přáteli, dáte si něco dobrého a strávíte příjemné odpoledne mezi ostatními lidmi. Někdo si může přinést vlastní snídaní, někdo si dá něco od partnerů akce a někdo také může přijít jenom posedět a užít si skvělou atmosféru. Důležité je, aby se lidé cítili dobře a aby si prostě mohli užít trochu jinak než obvykle. Tak si přijďte prosím všichni užít společně první komunitní snídaní v Prostějově. Všechny vás zveme.
0: Říká primátor města Prostějov František Jura. Děkujeme. Více na webu Prostějov.eu.
2: Je to gól!
0: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
0: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz
10: Městský klub.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
7: A my budeme tancovat, oh, až do samého.
6: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební

A song Viva la vida jako oslava života. Za okamžik zprávy na Hané, v nich zjistíme, že terčem vandalů se velice často stává restaurace na olomouckých Poděbradech, a nebo že se chystá oprava svatojánského mostu v Litovli. Podrobnosti za chvilku a po 11. hodině na Hané. Hit za

0: Rádio Hana, teď je 10.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Posloucháte zprávy. Je středa 10. června. Terčem vandalů je restaurace Terasa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatelé poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli, rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
1: Sport.
0: České fotbalistky prohrály poslední zápas skupiny B kvalifikace o mistrovství světa ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili 2. místo. Kvůli prohře budou mít papírově těžšího soupeře pro play-off a unikl jim postup do elitní skupiny.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, na Moravě dál, lehce pod mrakem a místy může sprchnout. Na teploměru by mělo být maximálně 15-16 stupňů. Taky zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a k tomu zhruba 17 stupňů. Zatím to vypadá tak, že i v pátek bude trochu deštivější počasí, spadne asi 7 mm srážek. A biopředpověď, nebo chcete-li index zdraví, bude i nadále na jedničce, což pro nás znamená tu nejmírnější zátěž.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci na Horním Lánu, je to v ulici Kavková, jde o ťukanec dvou osobáků. Policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D46, jak je sjezd na Držovice, taky na D1 na exitu Mořice nebo ve Svitavách na ulici U Tří mostů. A kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Temenické, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.

0: Futbaly světem. Futbalový šampionát. Italské léto. Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: posloucháte Rádio Hana.
1: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
1: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
0: Baví nás bavit vás. I ve středu.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Hanou, je tady středa a my už se těšíme na víkend, těšíme se na sobotu, kdy v areálu FK Slavonín zajedeme na klubový den, všechny vás moc zveme, budou tady aktivity pro děti i parádní fotbálek, utkání legend a ve Slavoníně s vámi bude samozřejmě taky Rádio Hana. Litovel zve v sobotu na hanácké Benátky, tady nás čeká jarmark i spousta muziky, třeba Žalman nebo Ivan Hlas a po celý víkend se koná na hradě Sovinci gotický rytířský turnaj, tak si určitě vyberte a užijte si každou chvilku tady u nás na Hané.
1: Rádio Hana,
2: tady to žije.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: 60% XXX Lutz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Pod hladinou řeky.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
17: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
20: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
21: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
20: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
22: Radio Hana.
23: Nejlepší hudební výběr.

0: i tahle ta romantika z Říšného tance. Zdravíme všechny, občas je to nahané i s nějakým bonusem, jako je teď náš host ve fotbalovém speciálu k letošnímu mistrovství světa. Protože tady s námi teď bude legendární sportovní komentátor Míra Bosák.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
2: Fotbalový speciál s námi vysílá také dlouholetý fotbalový komentátor Míra Bosák, který se páteční budíček nařídí na velmi brzkou a nemilosrdnou hodinu. A proti Jižní Koreji úvodní zápas na šampionátu hrajeme už od 4 ráno našeho času. Jaromíre, jak se na toto utkání připravujete?
3: Když mě čeká zápas České republiky s Koreou, tak si vemte, že když jsem si dělal přípravu, tak vám najednou vyleze, že tam budete mít, jestli se nepletu, 6 kimů, 4 hráči jménem Lee a pak tak nějaký Hwangi. Tohle všechno zvládnout ve chvíli, kdy jste některé z těch hráčů nikdy neviděl, tak to přece jenom chce nějaký ten sitzfleisch a nějakou tu práci.
2: On si někdo může říct, no tak co, když zaměníte Kima za Kima, nikdo to nepozná.
3: Jenže to profesionální čest nedovolí.
2: Přiznává profík každým coulem komentátor Jaromír Bosák ve svém podcastu Pumlíč a dnes vysílá s námi náš fotbalový speciál. Nejlepší fotbalové info pro vás máme každý den. Šampionát začíná už zítra a my máme naše sportovní zpravodaje naprosto všude.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Radio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
8: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
9: Firma Havelka Uhelná Sklady, dobrý den.
10: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
10: To ono je to pravda.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
17: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
18: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
19: ETA extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
20: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
21: Veď predsa je, že sa radovať smie.
20: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
22: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
20: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
23: Tady je rádio.

0: Na Hané vracíme zpátky 80. Hrajeme si nejlepší hudební výběr. Máme pro vás připravené taky polední zprávy a zjistíme, že moc hezky to vypadá na tramvajové zastávce v Olomouci Pavlovičkách. Podrobnosti už za chvilku a pozvem taky na jednu speciální premiéru, na jednu hodně černou britskou komedii. Po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Alex Warren. Zaspívá Pokáč.
3: Život prostě občas není fér.
0: Nebo dáme Aquu, dáme Barbie Girl. Na Hané jedeme dál, teď je 11.56.
4: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
5: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
6: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
7: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
6: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
5: Místní rádio, místní zprávy.
6: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
5: Sport.
6: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
5: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál místy docela deštivo a taky chladno. Dneska by mělo být jen kolem 15 stupňů. Zítra a v pátek naměříme maximálně 17, což jsou na červen podprůměrné teploty. Dál taky čekáme nějaké ty srážky, nejenom odpoledne, ale navíc i večer a v noci. A to znamená, že do rána může napršet zhruba 5 až 15 mm.
4: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
5: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci teď máme silnější provoz na Velkomoravské, na třídě Svobody, na 17. listopadu, anebo na Pavlovické. To zdržení je tady zhruba na 3 až 5 minut. Jinak odstavené auto máme hlášené na obchvatu Olomouce na dálnici D35, je to u toho exitu směr Globus a nehodu řešíme na Blanensku, na silnici 362 u obce Rosíčka. Máme tady srážku na kladňáku s osobákem. Ať už jedete kamkoliv, hlavně opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Hana.

odběr třeba i online na radiohana.cz. Tohle byl Pokáč, který se mimochodem chystá už velice brzy na Šumpersko. Bude tady v obci Dolní Studenky 19. června. Tady se totiž bude konat speciální akce Hudba bez hranic. A krom toho, že tady bude i nějaká ta rocková muzika, tak hlavním hostem je právě Pokáč.

0: držíme zakázky v pohybu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a

0: Porsche Olomouc Horní Lán, váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi. Láska
1: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsme Rádio Hana.

0: ten nejlepší hudební výběr a taky dnešní oslavence a nebo dnešní významné události.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme středu 10. června a svátek slaví každá Gita a Margita. Dnes si připomínáme tak smutné výročí. V roce 1942 nacisté vypalují obec Lidice. Jedno z nejsmutnějších míst našich dějin, na které nesmíme zapomínat.
3: Obec Lidice, která se stane jist jednou poutnickým místem celého národa, barbarsky zpustošil a srovnal se zemí.
2: Narozeniny slaví klavírista Petr Malásek a zpěvá Marcela Holanová. Ta má dokonce půl kulatých 75. Gratulujeme. A 10. červen je také den ledového čaje. S ledovým klidem a chutí si užijte další den s námi. Hezkou středu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrtý.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefy

ke 13. hodině. K dalším zprávám společně se podíváme například i na výstaviště Flora Olomouc, které nepatří jenom kytičkám. Bude se tady konat jedna velká, opravdu velikánská sportovní akce. Podrobnosti za chvilku. A po 13. hodině tady u nás na Hané.

0: Zprávy, počasí, doprava. Máme pro vás všechno. Rádio Hana, teď je 12.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční v pátek a v sobotu na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionu korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinu. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: Béčko fotbalové Sigmy Olomouc má před sebou poslední utkání v sezóně Moravskoslezské fotbalové ligy. Zápas 32. kola dnes Hanáci odehrají doma v Olomouci na druhém hřišti Androva stadionu. Od 16 hodin hrají s Třincem, který je již jistým vítězem soutěže.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že počasí je dál pod vlivem zvlněné studené fronty, což znamená, že maxima se odpoledne vyšplhají jenom na 15 stupňů, zítra a v pátek to bude zhruba 17. Dál se taky objevují přehánky, takže deštníky sebou. Mimochodem, během dnešního večera může na Moravě pršet i trvaleji.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Je tady blesková doprava z našeho regionu. Bouračku máme hlášenou v Olomouci, na Brněnské. Je to úplně nahoře, jak začíná dálnice D46. Nehoda taky na Vyškovsku, v Rousínově, na ulici Rudé armády. Teď je tu kyvadlový provoz jedním pruhem. Jedná se o srážku dvou osobáků. A komplikace máme taky v Blansku, na Svitavské. I tady se řeší ťukanec dvou aut. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: tyhle ty houslové kličky a parádičky předvádí Vanessa May tady u nás na Hané, což nám připomíná, když už třeba naťukneme ty parádičky a kličky, že fotbalové mistrovství světa se blíží. Samozřejmě na Hané to budeme pro vás velmi pečlivě sledovat. Budou před námi taky ty nejlepší letní akce, festivaly, slavnosti, hody, oslavy, nejrůznější dětské dny. Kdyby cokoliv, podívejte se i na náš web radiohana.cz, kde máme přehled našich topových akcí. Rozhodně poslouchejte dál a užívejte si s námi středu na Hané.
1: Jsme Radio Hana.
2: Hezké odpoledne.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
9: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
10: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
12: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: vzpomínka na osmdesátky. Frankie Goes to Hollywood je půl druhém a je tu taky aktuálně doprava na Hané.
1: Doprava.
0: Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské nebo třeba taky v Lutíně na Olomoucké a připomínáme nehodu na Vyškovsku, Brousínově na ulici Rudé armády nebo v Blansku na Svitavské. V obou případech jde o ťukanec dvou osobáků, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tohle je Rádio Hana.

0: totiž teď budeme zjišťovat, jak správně postupovat, když se třeba někdo začne dusit. Tak vy si říkáte, no tak to snad nikdy nezažiju, to snad nikdy nebudu potřebovat, ale je dobré to vědět.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Já nemůžu dýchat, pomoc, já se dusím.
3: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
4: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky samozřejmě.

0: medzi lopatky a podpořit zase dál v tom kašli. Případně pokud se jedná o nějaké vdechnuté těleso u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz
6: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
9: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
10: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké.

0: 14. června.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Rádio Hana.

Zas a zas si nahané hrajeme ten nejlepší hudební výběr, přejeme hezké odpoledne. Za okamžik jsou tu zprávy, bude i pozvánka na zítřejší fotbal do Hodolan, anebo budeme řešit cizí jazyky na základkách, jestli by to mělo být povinné nebo nepovinné. Podrobnosti za okamžik a nahané taky po 14. hodině.

0: nebo Marek Ztracený. Naše cesty rovný a nebo klikatý. Rádio Haná, teď je 13.56.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.

0: námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Olomoučtí hokejisté si zahrají fotbal, na závěr suché přípravy kohouti po roce vyběhnou na trávník. Již po 8. se představí v Olomouci na stadionu FC Sigma Hodolany. Oblíbená sportovní akce je v plánu zítra. Sportovní odpoledne v Hodolanech nabídne hned dva zápasy. Ve čtvrtek v 16 hodin poměří síly mládežnické týmy a duel domácího Ačka Sigmy Hodolany proti extraligovým olomouckým kohoutům odstartuje v 17:30. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionu korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga. Sport. Sledujeme boj o Stanley Cup. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali v noci na dnešek zápasovou sérii na 2-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
1: Počasí. Víme, jak bude, na Moravě dál, lehce pod mrakem a místy může sprchnout. Na teploměru by mělo být maximálně 15-16 stupňů. Taky zítra nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a k tomu zhruba 17 stupňů. Zatím to vypadá tak, že i v pátek bude trochu deštivější počasí, spadne asi 7 mm srážek. A biopředpověď, nebo chcete-li index zdraví, bude i nadále na jedničce, což pro nás znamená tu nejmírnější zátěž.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské, taky v Lutíně na Olomoucké nebo na trase Prostějov Dub nad Moravou. Kontrolu můžeme potkat i na D1 u Přerova na exitu 282 na Olomouc a nebo na Svitavsku. Tady je to na silnici 43 na tom kruháči u Opatovce. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, dobrá nálada se nás drží taky ve středu odpoledne a vy možná přemýšlíte, tak co zmoknu nebo nesmoknu cestou z práce, tak je fakt, že odpoledne se ještě můžou vyskytnout nějaké ty lokální přehánky. Trošku víc pršet má až večera v noci, tak uvidíme na Hané, to dál sledujeme, dál si taky hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Tady je Rádio Hana.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: nejrůznější italské dobroty. Možná sýry, možná pizzu, možná kafe. Co byste si dali nejradši? My to pro vás už chystáme. Tak rozhodně poslouchejte dál a těšte se.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké odpoledne.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
13: Tady je Rádio.

0: for good, nahané vracíme zpátky 90. Ano, to nejlepší z roku 1995, teď je s kapelou Take That. Ano, je to tady, užíváme si středeční odpoledne, těšíme se, až nám třeba skončí šichta a nahané, krom toho, že si hrajeme, tak moc dobře víme, co se děje v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Jak už od nás víte, v Olomouci školáci vyzdobili domek pro řidiče tramvají. Jak píše Olomoucký deník, je to na Pavlovičkách a jde o práci žáků ze základky Gorkého. A je tady konec lepenkových kufrů a krabic. Přerovské Kazeto kvůli slabé poptávce muselo ukončit výrobu. Další informace pro nás má report.cz. Tak a teď si zapíšeme do svých kalendářů, že každý letní čtvrtek budou ve Šternberku na hlavním náměstí podvečery plné hudby. Začíná se už zítra. Kompletní program najdeme už teď na www.šternberg.eu anebo taky na Facebooku města. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady u nás ve studiu už jsme ve dvou. Na odpolední směnu se chystá kolega Štěpán. Zdravím tě, ahoj.
1: Přesně tak, pohodové odpoledne, zdravíme na každou vlnu.
0: Já teda na tebe něco prozradím, můžu?
1: Můžeš, můžeš.
0: Ty seš tak vášnivý sportovec, že když hraješ florbal, tak do toho jdeš opravdu celým tělem a seš schopnej si vykloubit rameno. A to jsi přinesl sebou i do studia.
1: Přesně tak, přátelé, my zdravíme všechny florbalisty. Dávejte na sebe pozor, kluci, protože já jsem byl na těch parketách jako celkem po delší době a hned se to projevilo, takže teďka jakákoliv vlastně chyba v rádiu nastane, tak to je díky ramenu. U mě teda samozřejmě.
0: Vykloubené rameno, ortéza, prostě jak říkám, chromý Štěpán, který se ale pustí s vervou, tak jako na tom florbale.
1: Přesně tak, srdíčkem.
0: Do té odpolední šichty po 15. tak se budeme těšit.

0: bude taky Michal Šulte. Zprávy jsou nachystané, Rádio Haná, teď je 14.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Posloucháte zprávy. Je středa, 10. června. Terčem vandalů je restaurace Terasa a její okolí na jezerech Poděbrady u Olomouce. Jak píše webreport.cz, v posledních dnech tu řešili provozovatelé poničené zábradlí u schodů či vyvrácené cedule. Nově se tým projektu Olomoucké Poděbrady rozhodl, že už proto nebude místo vylepšovat, ale jen udržovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Velká oprava svatojanského mostu v Litovli. Rekonstrukce historického mostu začne v červenci. Oprava za skoro 11 milionů korun, která má vyřešit zatékání, potrvá asi 4 měsíce. Během ní bude most uzavřen pro dopravu. Most ze 16. století je nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě. Jeho rekonstrukce zahrne kromě samotného tělesa mostu i nezbytné přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení či vodovod. Práce na novém krytém bazénu v Blansku jdou do finále a vany se už napouštějí vodou. Největší investice v historii města za 321 milionů korun nabídne 25-metrový plavecký bazén, výřivku i sauny. Zkušební provoz začne 1. srpna.
1: Sport.
0: Po vodě bude svištět olympijský vítěz Martin Fuchsa. Ve čtvrtek se představí na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Portugalsku. Účastní se 3 disciplín. Pojede 500 metrů a kilometr a dále pak i 500 na double kanoji s bratrem Petrem.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál místy docela deštivo a taky chladno. Dneska by mělo být jen kolem 15 stupňů. Zítra a v pátek naměříme maximálně 17, což jsou na červen podprůměrné teploty. Dál taky čekáme nějaké ty srážky, nejenom odpoledne, ale navíc i večer a v noci. A to znamená, že do rána může napršet zhruba 5 až 15 mm.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Dolní Novosadské, taky na obchvatu na dálnici D35 na exitu Nemilany a nebo v Krčmani na Olomoucké. A máme hlášenou nehodu na Svitavsku, na tom kruháči u Opatovce a bouráme taky na silnici 47 na trase Přerov Osek nad Bečvou. Je to konkrétně na průjezdu obcí Proseničky. Tady máme kolizi dvou osobáků a je to i s únikem oleje. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.
4: Dávno už viem, že chodím jak tieň.

0: Rockset na vlnách Rádia Hana, 11 minut po 15. hodině. Přejeme vám krásné středeční odpoledne na naší vlně a za chvíli u nás taky Shawn Mendes a DJ Bobo. Zdravíme fotbalové fanoušky a přátelé, už je to téměř tady. Zítra to celé startuje.
1: Červnové novinky Rádia Hana.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
3: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
2: Je to gól!
1: Výsledky,
3: komentáře,
1: statistiky,
3: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
3: a taky Itálie.
2: Castagnoli, Cannelloni, La Camorra, Napoli.
1: Italské léto na Rádio Hana, to jsou
3: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
4: Ciao bella.
1: Poslouchejte,
3: hrajte
1: a vyhrajte.
3: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9. a 10.
3: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
3: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
3: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
3: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.

auto na ní nenastartuje. Podle nového průzkumu by 61% nezadaných nejelo na první rande déle než 30 minut. A pozor, 4 z 10 lidí už někoho odkopli jen proto, že bydlel daleko. Láska na první pohled? Možná, ale jen do nejbližší zóny MHD. Jakmile musíte přestupovat na vlak, tak je to prostě konec příběhu. Zdá se, že i v lásce má většina z nás svůj limit a ten končí na hranici našeho okresu. No a

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefy

0: 50 až do 16. června. Kaufland.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla.

0: Na Rádiu Haná po půl čtvrté za chvíli i Michal Šulte a teď pozdravíme řidiče.
1: Doprava.
0: Zdravíme za volant, no a dávejte pozor po cestě z práce na pokutu. Policejní hlídka je hlášená v Olomouci na Pražské, taky mezi Hejčínem a Černovírem, a nebo v Zábřehu na Olomoucké. Dopravní nehoda se potom došetřuje na Přerovsku u obce Prosenice. Jednalo se o střet dvou automobilů s únikem oleje, vozovka se uklízí, ale je to průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Víme, co chtějí řidiči slyšet, a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

A dále báječnou středu. A ještě před dalšími hity neseme taky tipy na to, co podniknout. Například olomoučtí hokejisté si zahrají fotbal už zítra na stadionu FC Sigma Hodolany. Sportovní odpoledne nabídne hned dva špíly. Ve čtvrtek v 16 hodin poměří síly mládežnické týmy. No a duel domácího

0: s novou komedií Povečerce. Celé se to odehrává na letním táboře a v hlavní roli je Vladimír Polívka. No a na Rádiu Haná za chvíli posíláme kapelu Opět a Radeček a jejich song Bratři. A my už se prakticky od zítřka staneme všichni taky fotbalovými bratry a sestrami samozřejmě.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gól!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
4: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil

0: Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké.

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Milé

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Rádio Hana.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

středečního odpoledne. Venku se to mračí, no tak aspoň my na Rádiu Hana budeme hrát z vesela taky po 16. hodině. Ještě předtím ale přineseme další zprávy, ve kterých se vypravíme na výstaviště Flora Olomouc, kde se bude 2 dny sportovat, no a zjistíme, i které školní jídelny se budou modernizovat.

0: informace do vašich uší.
1: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočál.

0: Vítejte u dalších zpráv. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který se uskuteční v pátek a v sobotu na výstavišti Flora Olomouc. Pavilon A olomouckého výstaviště i jeho okolí se na dva dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Jak píše web olomouc.cz, návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou soutěže a workshopy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Moderně se bude vařit pro děti v Přerově. Dvě školní jídelny tu čeká modernizace za 15,5 milionu korun. V letních měsících projdou modernizací jídelny na Velké Dlážce a za Mlýnem a dostanou i nové vybavení, informuje web města. Otřesný případ přepadení 10leté dívky v Krnově řeší policie. K činu došlo v pondělí popoledni u náměstí Hrdinů. Neznámý muž chtěl po dívce peníze a když mu řekla, že žádné nemá, napadl ji a zranil. Skončila v nemocnici. Po útočníkovi vysoké postavy s tmavými vlasy a věkem 20 až 30 let pátrá policie a hledá svědky. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: Béčko fotbalové Sigmy Olomouc má před sebou poslední utkání v sezóně Moravskoslezské fotbalové ligy. Zápas 32. kola dnes Hanáci odehrají doma v Olomouci na druhém hřišti Androva stadionu. Od 16 hodin hrají s Třincem, který je již jistým vítězem soutěže.
1: Počasí.
2: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší

0: závěr pracovního týdne.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
0: Bourá se na D640 směr Olomouc za exitem Drysicem, je to bez bližších podrobností, dvě osobní auta jsou v sobě taky na Komenského v Přerově, tady se to vyšetřuje a dá

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme a sledujeme samozřejmě taky aktuální trendy, a to i u těch nejmenších. Pravděpodobně vám v minulých měsících dost možná od vašeho dítěte neunikl výraz 6-7, 6-7. No a co to znamená? Většina dětí to používá naprosto bez konkrétního významu.

0: 7. v 6 hodin a 7 minut odpoledne právě na oslavu tohoto virálního svátku. Tak já doufám, že tahle generace nezůstane jenom u čísel 6 a 7 a že jim to ve škole půjde aspoň do 10. Každopádně my na Hané hrajeme dál a slibuju, že naše písničky budou mít hlavu a patu, nebo aspoň melodii.
1: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Láska
13: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
14: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
15: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
16: Tady je Radio Hana.

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Fotbalový speciál s námi vysílá také dlouholetý fotbalový komentátor Míra Bosák, který si páteční budíček nařídí na velmi brzkou a nemilosrdnou hodinu. A proti Jižní Koreji úvodní zápas na šampionátu hrajeme už od 4 ráno našeho času. Jaromíre, jak se na toto utkání připravujete?
2: Když mě čeká zápas České republiky s Koreou, tak si vemte, že když jsem si dělal přípravu, tak vám najednou vyleze, že tam budete mít, jestli se nepletu, 6 kimů, 4 hráči jménem Lee a pak tak nějaký Hwangi. Tohle všechno zvládnout ve chvíli, kdy jste některé z těch hráčů nikdy neviděl, tak to přece jenom chce nějaký ten sitzfleisch a nějakou tu práci.
1: On si někdo může říct, no tak co, když zaměníte Kima za Kima, nikdo to nepozná.
2: Jenže to profesionální čest nedovolí.
1: Přiznává profík každým coulem komentátor Jaromír Bosák ve svém podcastu Pumlíč a dnes vysílá s námi náš fotbalový speciál. Nejlepší fotbalové info pro vás máme každý den. Šampionát začíná už zítra a my máme naše sportovní zpravodaje naprosto všude.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Holá, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
9: A my budeme tancovat, až do samého rána.
8: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká

0: reflektivní odstín jedinečný povrch nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
5: Rádio Haná.
1: Přejeme středu na jedničku.

0: se nám pracovní týden opět zlomil v polovině a do víkendu už je to zase o něco blíže než k pondělí. Před námi jsou na rádiu Hana další zprávy, pozveme na jednu super sportovní akci a na další hity se těšíme v následující 60 minutovce, tak co přinese?
1: Hit za hitem, hit za hitem.

0: další vlně na rádiu Hana, už teď je 16.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Olomoučtí hokejisté si zahrají fotbal, na závěr suché přípravy kohouti po roce vyběhnou na trávník. Již po 8. se představí v Olomouci na stadionu FC Sigma Hodolany. Oblíbená sportovní akce je v plánu zítra. Sportovní odpoledne v Hodolanech nabídne hned dva zápasy. Ve čtvrtek v 16 hodin poměří síly mládežnické týmy a duel domácího Ačka Sigmy Hodolany proti extraligovým olomouckým kohoutům odstartuje v 17.30. Méně aut, ale více hluku. Nový úsek dálnice D1 dopravně ulevil Přerovu, ale obyvatelům blízkých Dluhonic přinesl hluk z mostní estakády. Rada města nově schválila dotaci 5,5 milionu korun pro ředitelství silnic a dálnic na úpravu mostního závěru, která má vést ke snížení hluku. Jak to bude s cizími jazyky na základních školách? Druhý cizí jazyk na základkách nebude povinný, ale povinně volitelný. Jak informuje ČTK, školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy, ale mohou. Ředitelům škol to oznámil ministr školství Robert Plaga.
2: Sport.
4: Sledujeme boj o Stanley Cup. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali v noci na dnešek zápasovou sérii na 2-2. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval.
2: Počasí.
0: Sluníčko dnes na Olomoucku zapadne ve 20.56, naopak zítřejší východ slunce přijde ve 4.44. Víme, jak bude. Zítra počítáme většinou se zataženou oblohou nebo vyšší oblačností, s dešťovými přeháňkami, místy i s bouřkami a s teplotou nejčastěji mezi 14 a 17 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás potom čeká výhledově prakticky stejná předpověď.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Dávejte si pozor na D640 mezi exity Drysice a Vyškov. Ve směru na Vyškov tu stojí osobní auto v jízdním pruhu a policie tu řídí dopravu kivadlově. Dopravní nehoda se řeší taky na Bezručově ulici v Zábřehu. Tady jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá obět a došetřuje se i bouračka ve Vyškově u letiště na Sochorově ulici. I zde to řidiči obědou. Policijní hlídka je se 17. hodinou v Zábřehu na Olomoucké ulici, v oseku nad Bečvou a nebo na D1 směr Přerov na exitu Lipní Kloučka. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Hudební výběr.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
1: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

pěkný odpoledne, no a my zdravíme do Prostějova. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží? Tak odpověď na tuto otázku budou hledat všichni, kteří se zúčastní veřejné diskuze, a na to teď zve město Prostějov. Své návrhy odprezentují žáci ze základní školy Edvarda Valenty i studenti brněnského vysokého učení technického. Celou touhle akcí provede náš zpráva Tom Gottwald a

0: Parády Johana už za okamžik vyrazíme za dalšími interprety. Čeká nás Alanis Morissette, Taylor Swift nebo Ozzy Osbourne, tak držte vlnu a mějte i nadále hezkou středu na naší vlně.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70% XXX Lutz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.

Premiér od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Teď 17.41, to je aktuální čas. Za chvíli na rádiu Hana taky Jennifer Rush nebo Tom Gregory. A pokud nevíte, co dneska k večeři, tak dnes 10. června je den jarních závitků, tak to je taková inspirace a pojďme i pro další podrobnosti o dnešním datumu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme středu 10. června a svátek slaví každá Gita a Margita. Dnes si připomínáme tak smutné výročí. V roce 1942 nacisté vypalují obec Lidice. Jedno z nejsmutnějších míst našich dějin, na které nesmíme zapomínat.
3: Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, barbarsky spustošil a srovnal se zemí.
2: Narozeniny slaví klavírista Petr Malásek a zpěvač Marcela Holanová. Ta má dokonce půl kulatých 75. Gratulujeme. A 10. červen je také den ledového čaje. S ledovým klidem a chutí si užijte další den s námi. Hezkou středu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
8: To ono je to pravda.
9: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: Umelecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

18. hodina, před námi jsou taky další zprávy. Vypravíme se na tramvajovou zastávku Pavlovičky v Olomouci a zjistíme taky to, jak jsme na tom letos na Olomoucku s komáry. No a po počasí a po dopravě jedeme dál.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
3: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů, motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí z barevnými květinami a motýly.
2: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
0: Sport.
2: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
0: Počasí.
4: Dnes v noci teploty spadnou na 11 stupňů Celsia. Zítra nám teploměry budou v maximech ukazovat 18, jinak se bude teplota pohybovat okolo 15 stupňů. Počasí nás čeká se zataženou oblohou, deštivé a místy i s bouřkami. Podobně to bude vypadat taky v pátek, o víkendu i nadále počítáme s občasným deštěm a s teplotami okolo 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Bourá se za Bruntálem na cestě na Václavov, jde o nehodu osobního auta, ale opatrně se dá projet. No a stále se došetřuje taky nehoda náklaďáku a osobního auta ve Vyškově u letiště na ulici Sochorova. I tady je průjezd bez problému. Policejní hlídka je na D1 směr Říkovice na exitu Hulín Západ, taky na exitu Kroměříž Východ, v Plumlově anebo v Napajedlech na nádražní. Za Valmezem na cestě na Zašovou. Počítejte v tuhle chvíli s čtvrthodinovým zdržením. Ať už máte namířeno kamkoliv, dobře dojďte.
0: Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

desítky lidí už někoho odkopli jen proto, že bydlel daleko. Láska na první pohled? Možná, ale jen do nejbližší zóny MHD. Jakmile musíte přestupovat na vlak, tak je to prostě konec příběhu. Zdá se, že i v lásce má většina z nás svůj limit a ten končí na hranici našeho okresu. No a jak daleko?

0: 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovat

0: Srdeční podvečer, no a za chvíli 10. červen vylepší na naší vlně i Lucka Bílá, zpěvačka Pink anebo Simply Red. Nicméně ještě než si dáme další hity, tak si zopakujeme jednu takovou lekci z první pomoci.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Já nemůžu dýchat, pomoc! Já se dusím.
3: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
4: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky je

0: vdechnuté tělo jsou u dospělých lidí, nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Tady je Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme k

počasí. Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teplo

0: pracovního týdne.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil.
3: Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
2: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
2: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
2: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
4: Nejlepší hudební výběr.
5: Cítila

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď si jdu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

bavíme a sledujeme samozřejmě taky aktuální trendy, a to i u těch nejmenších. Pravděpodobně vám v minulých měsících od vašeho dítěte neunikl výraz 6-7, 6-7. Co to znamená? Většina dětí to používá naprosto bez konkrétního významu, něco jako poznávací znamení současné generace. A mě teda pobavila zpráva z New Yorku, kde se lidi, fanoušci této hlášky a nejen děti, sešli spontánně před 3 dny 7.6. v 6 hodin a 7 minut odpoledne právě na oslavu tohoto virálního svátku. Tak já hlavně doufám, že nastávající generace nezůstane jenom u čísel 6 a 7 a že jim to ve škole půjde aspoň do 10. Každopádně my na Hané hrajeme dál a slibuju, že

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
2: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
5: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
11: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
12: Tady je Rádio Hanna.

0: posílá další song na vylepšení středečního večera. Před námi i Anaka, Anastasia a nebo Jelly Roll, ale na to si ještě počkáme. Ještě předtím vyrazíme omrknout regionální zpravodajské portály, no a pozdravíme do Olomouce i do Přerova.
1: O čem se píše?
2: Jak už od nás víte, v Olomouci školáci vyzdobili domek pro řidiče tramvají. Jak píše Olomoucký deník, je to na Pavlovičkách a jde o práci žáků ze základky Gorkého. A je tady konec lepenkových kufrů a krabic. Přerovské Kazeto kvůli slabé poptávce muselo ukončit výrobu. Další informace pro nás má report.cz. Tak a teď si zapíšeme do svých kalendářů, že každý letní čtvrtek budou ve Šternberku na hlavním náměstí podvečery plné hudby. Začíná se už zítra. Kompletní program najdeme už teď na www.šternberg.eu anebo taky na Facebooku města. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Radio Hana.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směna.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
1: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Rádio Hana
5: 90 v 9.

0: stejné.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
4: Přejeme středu na jedničku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Já nemůžu dýchat. Pomoc! Já se dusím!
2: Tak tohle se musí řešit velmi rychle a jde o každou vteřinu. Jak správně postupovat podle mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikiskové, když se někdo kolem nás dusí? Lucie, máš slovo?
3: Ahoj Luky, já zdravím všichni posluchače. Tak pokud se někdo dusí, tak tam je důležité taky napřed vědět, proč se tak děje. Jestli se dusí z případu toho, že něco vdechl, je tam nějaké cizí těleso, případně jestli má třeba nějaký astmatický záchvat, že víme, že trpí nějakým onemocněním, které se právě zhoršilo, nebo jestli třeba tam dochází k nějakému srdečnímu problému, který pak dál zasahuje i do té plicní složky. Podle toho taky jednáme. Vždycky samozřejmě.

0: tělo jsou u dospělých lidí nebo vdechnuté sousto, můžeme použít Heimlichův manévr.
1: Říká na našem rádiu, které pomáhá, mluvčí olomoucké záchranky Lucie Mikisková. Zase jsme o něco chytřejší. Na každý pád přejeme, ať dušení kolem vás nikdy nezažijete, ale kdyby přeci jenom, teď už víme, jak postupovat. Jsme rádio, které pomáhá.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
4: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
3: Je to gól!
1: Výsledky,
4: komentáře,
1: statistiky,
4: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
4: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
4: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
5: Ciao bello.
1: Poslouchejte,
4: hrajte
1: a vyhrajte.
4: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10
4: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
4: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
4: Procházka pamětí.
1: 3 velké důvody,
4: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
6: Rádio Haná.

0: Vítejte u dalších zpráv. Novou barevnou fasádu má tramvajová zastávka Pavlovičky v Olomouci. O její proměnu se postarali děti ze základky Gorkého. Podnět k proměně přišel od předsedkyně městské části Pavlovičky Zity Chalupové.
1: Ta se s nápadem na oživení zastávky obrátila na ZŠ Gorkého a dopravní podnik města Olomouce. Žáci školy následně v minulém roce připravili několik výtvarných návrhů motivů, které by mohly zastávku zdobit. Z předložených návrhů byl poté vybrán vítězný motiv modré pozadí zdobené barevnými květinami a motýly.
0: Doplnila za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Premiérou britské černé komedie Mladý Humble uzavře Moravské divadlo Olomouc svou sezónu. Režie hry, která parafrázuje hamletovské téma a rozebírá rodinné vztahy, se ujal Pavel Kek. Premiéra bude tento pátek. Podrobnosti najdeme na webu moravskedivadlo.cz. Komáři nás na Olomoucku tolik obtěžovat nebudou, jejich výskyt je tu letos mimořádně nízký. Podle krajské hygieny se na tom podílelo velmi suché jaro, které v podstatě zastavilo vývoj komářích larev, píše ČTK. Při posledním měření zaznamenali hygienici ve většině obcí Litovelského Pomoraví minimální či žádnou aktivitu komárů. Líhniště jsou zcela vyschlá, a to nejen kvůli počasí, ale také s pomocí zavedených opatření proti hmyzu.
2: Sport.
0: Působiště mění trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý. Ač se řešilo prodloužení smlouvy, klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč sáhl po příležitosti jinde. Má se stát podle Sport.cz koučem Baníku Ostrava.
2: Počasí.
3: Jak vypadá předpověď pro náš region na čtvrtek? Ráno bude většinou zatažené. Během dne by nás měla provázet výhledově oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teplota

0: pracovního týdne.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Ci sono malí páni, i psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.
0: Rádio Hana.
2: Rádio pro lepší náladu.
0: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádiu Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.
6: Jo,

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.